0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. V Uherském Brodě připomínají oběti nacistické perzekuce. A Kroměříž čeká den amerického fotbalu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohla přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě byly v Moravské ulici položeny historicky první kameny zmizelých. Připomínají osudy židovských obyvatel města, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. První kameny připomínají rodinu významného uherskohradišťského lékaře Alfreda Boka, která byla v roce 1943 deportována. Pietní místo vzniklo na základě občanského návrhu prostřednictvím aplikace PinCity.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice podpoří organizaci Naděje, která pomáhá lidem se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění. Městská rada schválila účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 korun. Naděje v Otrokovicích provozuje například program úklidu veřejných prostranství a také gastronomický provoz Epes Rábes. V loňském roce našlo díky otrokovickým programům pracovní uplatnění 31 lidí se zdravotním postižením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížští Elefants připravují na sobotu 3. října celodenní program na atletickém stadionu v Kroměříži. Od 10 do 12 hodin bude otevřený trénink, kde si zájemci mohou americký fotbal sami vyzkoušet. Od 15 hodin pak Elefants nastoupí v zápase proti týmu Trutnov Rangers.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž. No fighting.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spustila nový projekt sociální pomoci. Uherské Hradiště letos rozdělilo na dotacích přes 51 milionů korun. A Berenice Zlín hostí Třebíč.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Lidé, kteří se v Kroměříži ocitnou v těžké životní situaci, mohou nově využít pomoc v rámci projektu města zaměřeného na sociální podporu a poradenství. Součástí projektu je také nové kontaktní místo, které funguje v budově C městského úřadu v ulici 1. máje. Pomoc je určena například seniorům, samoživitelům nebo lidem, kteří řeší zdravotní, sociální či finanční problémy. Na kontaktním místě získají základní informace, poradenství a pomoc s řešením své situace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště letos rozdělilo na dotacích 51,69 milionů korun. Peníze získaly sportovní kluby, spolky, organizace v sociálních službách, příspěvkové organizace i pořadatelé společenských akcí. Tento týden jejich zástupci podepisují s městem dotační smlouvy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranice Zlín nastoupí ve středu 30. září v 8. kole Maxaligy. Od 17.30 hostí na domácím ledě Horáckou Slavii Třebíč. Zlínští mají za sebou 5 porážek v řadě. Naposledy podlehli v pondělí Pardubicím B 4-6.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. V Uherském Brodě připomínají oběti nacistické perzekuce. A Kroměříž čeká den amerického fotbalu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohla přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě byly v Moravské ulici položeny historicky první kameny zmizelých. Připomínají osudy židovských obyvatel města, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. První kameny připomínají rodinu významného uherskohradišťského lékaře Alfréda Boka, která byla v roce 1943 deportována. Pietní místo vzniklo na základě občanského návrhu prostřednictvím aplikace PinCity.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice podpoří organizaci Naděje, která pomáhá lidem se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění. Městská rada schválila účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 korun. Naděje v Otrokovicích provozuje například program úklidu veřejných prostranství a také gastronomický provoz Epes Rábes. V loňském roce našlo díky otrokovickým programům pracovní uplatnění 31 lidí se zdravotním postižením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížští Elefants připravují na sobotu 3. října celodenní program na atletickém stadionu v Kroměříži. Od 10 do 12 hodin bude otevřený trénink, kde si zájemci mohou americký fotbal sami vyzkoušet. Od 15 hodin pak Elefants nastoupí v zápase proti týmu Trutnov Rangers.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: to start.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spustila nový projekt sociální pomoci. Uherské Hradiště letos rozdělilo na dotacích přes 51 milionů korun. A Berenice Zlín hostí Třebíč.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Lidé, kteří se v Kroměříži ocitnou v těžké životní situaci, mohou nově využít pomoc v rámci projektu města zaměřeného na sociální podporu a poradenství. Součástí projektu je také nové kontaktní místo, které funguje v budově C městského úřadu v ulici 1. Máje. Pomoc je určena například seniorům, samoživitelům nebo lidem, kteří řeší zdravotní, sociální či finanční problémy. Na kontaktním místě získají základní informace, poradenství a pomoc s řešením své situace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště letos rozdělilo na dotacích 51,69 milionů korun. Peníze získaly sportovní kluby, spolky, organizace v sociálních službách, příspěvkové organizace i pořadatelé společenských akcí. Tento týden jejich zástupci podepisují s městem dotační smlouvy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranice Zlín nastoupí ve středu 30. září v 8. kole Maxaligy. Od 17.30 hostí na domácím ledě Horáckou Slávii Třebíč. Zlínští mají za sebou 5 porážek v řadě. Naposledy podlehli v pondělí Pardubicím B4-6.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
0: To se nám to hvízdá. Hranízda na rádi.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilů, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohla přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: V Uherském Brodě byly v Moravské ulici položeny historicky první kameny zmizelých. Připomínají osudy židovských obyvatel města, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. První kameny připomínají rodinu významného uherskohradišťského lékaře Alfreda Boka, která byla v roce 1943 deportována. Pietní místo vzniklo na základě občanského návrhu prostřednictvím aplikace PinCity.
1: Zlínsko.
0: Otrokovice podpoří organizaci Naděje, která pomáhá lidem se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění. Městská rada schválila účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 korun. Naděje v Otrokovicích provozuje například program úklidu veřejných prostranství a také gastronomický provoz Epes Rábes. V loňském roce našlo díky otrokovickým programům pracovní uplatnění 31 lidí se zdravotním postižením.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Kroměříští Elefants připravují na sobotu 3. října celodenní program na atletickém stadionu v Kroměříži. Od 10 do 12 hodin bude otevřený trénink, kde si zájemci mohou americký fotbal sami vyzkoušet. Od 15 hodin pak Elefants nastoupí v zápase proti týmu Trutnov Rangers.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Kroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všem.

známek, než bármen u básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudý Vlasák, kapely Září.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
0: To se nám to hvízdá. Raní zda na rádiu.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci Senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuto zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a

0: 23 góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si v

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I can see you standing with

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci Senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci Senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu.

0: PAZEM. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
1: Zlínsko.
0: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Flow rider. Alexander girl, I know what you like.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spytihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z-ka. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase běžím.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit, ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, jo.

chleba, píseň tichou, jak padající sníh.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho udolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Zetka. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spytihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z-ka. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače rádia Kroměříž.
2: Není to

Vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zip nový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci Senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z-ka. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre